0: Največ hitov
1: na enem mestu.
0: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.
2: Pull the curtains, let me see the sunshine.